uplynulé čtvrthodině nám, vážení přátelé, hrál na stanici D-dur na kladívkový klavír Christian Betzuidenhut. Slyšeli jsme Mozartovu fantazii C-moll. Opera balet Jeana Battisti Lullyho L'Amant Magnifique byla napsána pro karneval v roce 1670. Libretto napsal Molière. Je to typický příklad hudební zábavy na dvoře Ludvíka 14. Uslyšíme z této opery čtyři části. Zpívají Agne Melon, Michel Verschef, Gilles Ragon, Michel Lapleny a Isabel Poulnard. Hraje soubor Le Musicien du Louvre, řídí Mark Minkowski.

Teď jsme pro vás, vážení přátelé, na stanici D-dur vybírali z nahrávky barokního orchestru Le Musicien du Louvre, který založil a řídil Marc Minkowski. Solisty byli sopranistka Anne Melon, baritonista Michel Verchef, kontratenorista Gilles Ragon, tenorista Michel Lapleny a sopranistka Isabel Pulnar. A byly to úryvky z opery baletu Jeana Baptisty Lullyho Le Amant Magnifique z roku 1670. Teď přichází, milí posluchači, na řadu opět barokní loutnista Silvius Leopold Weiss, jeho Capriccio D-dur, a hrát bude Lutz Kirchhoff, v roce 1996 zakladatel německé loutnové společnosti.

Jako malé intermezzo jsme poslouchali Capriccio D-dur od Silvia Leopolda Weisse. Hrál na loutnu Lutz Kirchhoff. Vážení posluchači, jako luterán by Georg Friedrich Händel církevní hudbu komponoval na německé texty. V Anglii později zhudebňoval texty anglické. V kantátě z roku 1707, kterou za chvíli uslyšíme, je to latina. Pochází totiž z jeho italského pobytu. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. To je začátek 113. žalmu v latinské verzi Laudate pueri Dominum. A právě tuto skladbu teď uslyšíme. Zpívá Magdalena Kožená a spolučinkuje sbor a orchestr Le Musicien du Louvre, které řídí Mark Minkovský.

Posloucháte stanici D-dur. Vážení a milí, za nahrávkou, která právě dozněla, stojí Mark Minkowski a jeho soubor Le Musicien du Louvre. Solistkou byla Magdalena Kožená. Poslouchali jsme skladbu Laudate Pueri Dominum v žánru katolické italské církevní hudby, jejímž autorem byl mladý Georg Friedrich Händel. Pro příštích necelých 10 minut pro vás, vážení posluchači, máme Vivaldiho koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo F-dur. Solistou je Willem Weverka, dále spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a hraje soubor Ensemble 18+, český soubor specializovaný na poučenou, ale neortodoxní interpretaci hudby nejen 18. století. Vznikl v roce 2009 a k autentické podobě barokní a klasicistní hudby využívá dobovou artikulaci, ale moderní nástroje a k nim dobové smyčce.

hoboista Willem Weverka, učembala Barbara Maria Willi a s nimi český barokní soubor Ensemble 18+. To byli interpreti koncertu F-dur Antonia Vivaldiho. A teď nám, vážení přátelé, bude zpívat mezzosopranistka Cecilia Bartoli. Doprovází soubor Il Giardino Armonico, řízený Giovannim Antoninim, a uslyšíme arii z opery Farnáče od skladatele Leonarda Vinciho.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Mezzosopranistka Cecilia Bartoli zpívala árii z opery Farnáče Leonarda Vinciho. Spolu s ní účinkoval barokní orchestr Il Giardino Armonico, řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Korunovace Popeji, L'Incoronazione di Popea, to je opera séria Claudia Monteverdiho, jeho pozdní dílo z roku 1642, dílo o milence a nakonec manželce císaře Nerona. Uslyšíme duet z prvního dějství, zpívají Francesca Aspromonte a Emiliano González Toro, hraje kapela Mediterranea, řídí Leonardo García Alarcón.

zařízení Leonarda Garcia Alarcona hrál soubor Kapela Mediterranea a zpívali sopranistka Francesca Aspromonte a tenorista Emiliano González Toro. Byla to scéna z opery Kornovace Popeji Claudia Monteverdiho, díla z roku 1642. Na stanici D-dur posloucháte vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. A tak teď pojďme poslouchat hudbu Ludwiga van Beethovena. Bude to jeho mše C-dur. Po návratu z Anglie v roce 1895 psal Josef Haydn svému dosavadnímu zaměstnavateli, knížeti Esterházimu, každý rok k jmeninám mši, až do roku 1802. O několik let později na tuto tradici navázal Beethoven. Na objednávku knížete Niklause Esterházyho napsal svou mši C-dur v roce 1808 a měla premiéru právě tam, v jeho sídle v Eisenstadtu. Uslyšíme nahrávku Johna Elita Gardinera a orchestru revolučního a romantického. Solisty budou Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall a Alistair Miles. S nimi zpívá Monteverdiho sbor.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Dozněla mše C-dur Ludwiga van Beethovena. Zpívali Charlotta Margiono, Catherine Robin, William Kendall, Alistair Miles a Monteverdiho sbor. Hrál orchestr revoluční a romantický, založený a řízený Johnem Elliotem Gardinerem. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dalším reviář komorní hudby, bohužel ještě bez stonajícího Lukáše Hurníka, představí komorní melodram. Před 3 roky jsem usednul do poroty soutěže v interpretaci melodramů a byl jsem ohromen. Jednak zájmem mladých interpretů a také jejich četností a stejně tak i produktivitou nové tvorby. Slovo a hudba. Velký otazník a velká výzva. Po léta se podílím na řadě hudebně slovesných pořadů a myslím, že mám nějakou zkušenost. Nicméně touha zkusit si nový tvar přišla až po oné soutěži. A tak v představení komorního melodramu začnu ukázkou z mého příspěvku. Jde ovšem o rytmodram, protože text Sen básně Josefa Kainara byl pro mě zcela zásadně určující nejen v rovině rytmického členění, ale vlastně i ve stavbě melodické linky.

ještě a ještě se mi o ní zdává. Já nejsem pro sny. Člověk v posteli, ať leží opodál, sekyra do špalku. Ať on si klidně vězí sám, nedaleko od sebe. Hluboký, přesný.

On ten sen vejde vždycky z nenadání, jak chodí za mnou dobrých 7 let. A čas jen maličko smil na ní, trochu ji zbělel jako starý snímek, ale z té krásy snítko neubral. Ona se ve snu stejně na mě dívá, trošku jak přes vodu, ale já vím, je živá, má pusu pootevřenou, jak ti, co v mlze žijí a pijí mlhu, mlhou létají.

tak se mi vrací. Tehdá v nemocnici vrátný mi řekl, že je Anka mrtvá. A já se neptal, neptal podruhý. Jedenkrát smrt, to člověk právě snese. Jenom jsem vůbec nepoděkoval a obrátil se ke dveřím a šel. Ty šedý dlaždičky počítali mě dole pod nohama, tam v chodbě svatý Anny. Však je mám spočítaný s plnou pamětí. Po nich jsem přešel, bylo to pár kroků, po nich jsem chodil celý staletí. Při druhém okně stará sestřička zalívala zrovna bílou kytku a mně se zdálo, že oni se na sebe lítostně usmívají. To bylo všechno.

Tak to byl úryvek ze snu Josefa Kainara, ve kterém se představili Alfred Strejček, Ivan Dominák, Jan Kučera a Jiří Hlaváč. Zmínil jsem se o vazbě slova a hudby. A možná, že bych měl říci i to, že každý z hudebníků, kteří začnou pracovat se slovesnou předlohou, mají různou možnost zpracování. Když jsem se porozhlédnul po tom terénu a po jednotlivých autorech, zjistil jsem, že buď to jdou po atmosféře onoho konkrétního slovesného sdělení a hudba ze svojí neurčitou imaginací to dokáže všechno ještě nějakým způsobem umocnit, anebo vycházejí velmi jasně z členění, z frází a mnohdy i ze stavby melodické linky, které jsou obsaženy v tom slovesném partu, a k tomu je velice umně komponována i ta hudební složka. Samozřejmě dalším důležitým aspektem je i interpret a mohu říci, že většina autorů komorních melodramů píší nejen na konkrétní text, ale také na konkrétního interpreta. A tady je ta záležitost, myslím si, velmi, velmi určující. Já vám teď nabídnu další, tentokrát celistvý tvar, komorní melodram s názvem Cesty. Pod nějž jsou autorsky podepsány dvě zajímavé osobnosti. Autor textu Robert Roždestvenský, autorka hudby Markéta Mazourová a také interpreti Pavla Janišová, umělecký přednes a Lucie Karlová, klavír.

do dveří, když lampy rozkolébá žal. V tmách slýchám jakýsi vzdech. To neviditelný host zimně šátrá po schodech.

v duchy nevěřím a vysmívám se přízrakům. To jen minulost tu varovně obchází a prstem hrozí. Můj dům stojí mezi cestami, nemohu z něho odejít. Můj dům stojí mezi cestami. Prý existuje hřbitov cest.

své roky odměřené má. Jednou smrt i na mé okno zaťuká a řekne, je čas jít. Pak v mých očích zvolna pohasne den, bolestně srdce zabuší. Ne, už vím, co smrti odpovím. Nemohu ti dát své drahocené dny. Na schůzku s tebou prostě nemám kdy.

Autoři hudby hledají své literáty a literáti zase své skladatele. Tak je to ostatně od nepaměti. Vzpomínám na svá brněnská studia a na tehdejší spolupráci Miloslava Ištvana s Oldřichem Mikuláškem. Myslím, že oba k sobě přistupovali s maximálním respektem k osobitosti tvorby. Dva tvůrci zbaveni potřeby dominance nad tím druhým. Myslím, že to musí být zcela určující rys pro komorní melodram současnosti. Tento stav jsem neposlouchal jen při oné zmíněné spolupráci, ale třeba i při poslechu melodramu Josefa Marka na text Lecha Nierostka v podání Carmen Majerové, Josefa Jelínka, Martina Sedláka a Vladimíra Strnada. Název zbaven veškeré poetiky. Žena římská 2.

nikdy dost. Že říkala jsem ne. Že cítil ses jak host. Proč touhy mé zaháníš křikem? Proč neptáš se, jak bývalo tvým zvykem? Býval si bouří s deštěm jistoty.

Chvíli si, chvíli ti něco brání. Stejně jako slzy protékáš mi dlaní. Plakat se smí, i když jsem dospělá. Není, kdo by řekl, že se to nedělá. Nést. Tak strašně chci se zase nechat svést.

Jak by mohl milovat nás obě? Možná jen namlouvám to sobě, že nemůže přijít jiný, jinačí, že láska už nemá sílu, že na to nestačí.

Ještě kousek si mě chceš vzít sebou. Jde milovat i přes slzy, teď už to vím. Snad si toho štěstí tam někdo všim a já nevím, proč mi ho vzal.

Komorní melodram hledá nové formy i podoby a také osobnosti, které je modelují, jak v té rovině autorské, tak i interpretační. Otakar Brousek, Hana Maciuchová, Alfred Strejček, Dalimil Klapka, Josef Sommer, Jiří Lábus, Boris Rezner, Carmen Majerová a vedle zavedených jmen jsou i nové objevy. Ostatně závěr dnešního pořadu to doloží. Skladatelka Silvie Bodorová napsala na překrásný text Jaroslava Seiferta melodram s titulem Zápas s andělem. Interpreti jsou veskrze mladí. Smyčcový komorní orchestr Quattro, který řídí dirigent Marek Štylec, a také mladý muž, který se ujal slovesného partu, Jan Šantroch. A s tímto konstatováním a stvrzením, že komorní melodram má dle mínění dnešního průvodce Jiřího Hlaváče velkou perspektivu, se s vámi loučím slovesně i hudebně.

kdo poprvé vymyslel ten ponurý obraz a hovořil o mrtvých jako o živých stínech, které bloudí mezi námi. Ty stíny tu však přece jenom jsou. Není možno je nevidět. Za celý život mám jich kolem sebe početný hlouček, ale jsem to já uprostřed nich, kdo bloudí.

jsou temné a mlčí do taktu s mou zamlklostí, když už se k večeru stmívá a jsem sám. Jen občas zadrží mou ruku s perem, kdybych neměl pravdu, a odvanou zlou myšlenku, která mučí. Některé jsou kalné a vybledlé, že se mi ztrácejí v nedohledu. Jeden ze stínů však je růžový a pláče. V životě každého člověka nastane chvíle, že se mu náhle zatmí před očima a zatouží vášnivě obejmout usměvavou hlavu. Srdce pak chce být připoutáno k srdci jinému, třeba i hlubokými stehy, zatímco ústa nepřejí si víc, než naklonit se k místům, kam Pallas Athéně usedl půlnoční havran, když nezván přiletěl navštívit melancholického básníka. Říká se tomu láska. No budiš, snad je to opravdu ona, ale jen vzácně potrvá nadlouho, či dokonce do smrti, jak tomu bývá u labutí. Často se lásky střídají jako barvy karet v ruce. Někdy to bývá záchvěv slasti, častěji dlouhá, hořká bolest, jindy jen hromádka slz a vzdechů. Nejednou i nuda. Ta je nejsmutnější. Před časem zahlédl jsem růžový stín. Stál u vchodu domu, jehož průčelí bylo obráceno k pražskému nádraží, zahalenému věčně kouřem. Sedávali jsme tam u okna. Držel jsem její křehké ruce a mluvil o lásce. To umím. Už je dávno mrtva. Červená světla se kmitala nízko u kolejí, když se jen trochu zdvihl vítr, rázem rozvál šarou clonu a koleje se zatřpitily jako struny obludného klavíru. Chvílemi se ozvaly hvist, páry a supění lokomotiv, které odvážely ze špinavých perónů ubohé lidské touhy do všech možných končin. Odvážely někdy i mrtvé. Vraceli se do svých domovů a na své hřbitovy.

Dnes už vím, proč to tak bolí, když se trhají ruka od ruky, ústa od úst. Když praskají stehy a zřízenec, přibouchne poslední dvířka vagónu.

0: Láska je věčný zápas s andělem. Od rána do noci a bez slitování. Soupeř bývá často silnější. Běda však tomu, kdo nepozná, že jeho anděl nemá křídla a nepožehná.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
2: S Evou Hazdorovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem. Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus.
1: Ve třídobém metru se odehraje příštích pár minut na D-dur. Čeká nás vídeňský valčík, ovšem nikoli od žádného jeho velikánů z Vídně, nýbrž z pera britského skladatele 20. století Benjamina Britna. V roce 1937 měli premiéru na Salzburském festivalu jeho variace na téma Franka Bridge. Britnovi bylo 24 let a tímto dílem vzdal hold svému učiteli, skladateli Franku Bridgeovi, když si pro téma variací vybral motiv z Bridgeova smyčcového kvartetu Tři idyly. Variace měly v Salzburku velký úspěch. Pro mladého Britna první mezinárodní úspěch. V každé z 10 částí Britten zároveň ukazuje na jednu z bridgeových vlastností. Jsou tu jeho energie, šarm, schopnosti, vitalita a v části Vídeňský valčík je to jeho entuziasmus. Tady je v nahrávce norského komorního orchestru s první houslistkou Ionou Brown.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 8 F-dur opus 93. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned dvě. Les voix humaines, lidské hlasy, pro dvě violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku Žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Kdo si o Dmitriji Šostakovičově řekl, že to byl ruský John Williams své doby, nejslavnější a nejlepší autor filmové hudby? O této kapitole Šostakovičovy tvorby se možná ví méně, ale je pozoruhodná. Vždyť mezi lety 1929 až 70 zkomponoval na 30 soundtracků, tedy doprovodil svou hudbou 30 filmů. K nejznámějším z nich patří hudba ke snímku Ovád, The Gadfly z roku 1955 a zní několikaminutová romance pro housle a orchestr, v níž jakoby se Šostakovič inspiroval něžnou meditací Žila Masneta v opeře Thais nebo širokými melodiemi italských oper. Však film také sleduje ruského hrdinu v Itálii 30. let 19. století a romance se hraje na koncertních pódiích jako populární kus. My máme výtečnou nahrávku amerického houslisty Alexandra Kera a Royal Concerthebouw Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Johann Baptist Kramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Kramerovu etídu číslo 5 a mol.

0: Serenáda je skladba původně určená pro večerní zahradní slavnosti. Byla v programu zařazována jako jakési odlehčení mezi díly závažnějšího charakteru. Těm se německy říkalo Ernste Musik, vážná hudba, což bylo míněno tak, že jde o hudbu, kterou je třeba brát vážně.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Jan Václav Kalivoda byl jedním z prvních žáků, kteří vstoupili na v roce 1811 otevřenou konzervatoř v Praze. Byl to skvělý houslista, později kapelník Donaueschingen, a i z jeho skladeb se dá vybrat řada takových, které osvěží leckterý koncertní program, komorní i symfonický. Z toho symfonického si teď vybereme i my Kalivodovu předehru pro orchestr C-dur. Hraje Kolínská akademie za řízení Američana Michaela Alexandra Willense.

Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho Sonátu, Sekondu a Cinque pro instrumentální soubor, již hraje Muzika Antiqua Praha.

Vincenzo Bellini, árie Imogenis, druhého dějství opery Pirát, zpívá Angela Georgiou, Královský filharmonický orchestr řídí Marco Armilato.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Italský klavírista Maurizio Pollini pro nás teď otevře cyklus 12 etíd Friderika Chopina. Nenechte se mýlit termínem etída, již si většinou spojujeme s nezáživným prstovým cvičením. To by nesměl být autorem geniální Friderik Chopin. Etída číslo 1, C-dur.

Johann Josef Fuchs, Victime Paschali Laudes, velikonoční sekvence pro sóla, sbor a orchestr. Zpívá a hraje vokál ansámbl a orchestr Wiener Akademie, řídí Martin Haselböck.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Basová tuba rozhodně není sólový nástroj. V orchestru ale nehraje jen držené basové tóny. Skladatel jí může svěřit i kratší virtuózní pasáže. Existují ale i vzácné sólové skladby. Paul Hindemith a druhá věta ze sonáty pro basovou tubu a klavír. Hrají Michael Lind a Steven Harloss na klavír.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních solistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovy komorní solisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Smyslem a konečným cílem veškeré hudby by nemělo být nic jiného než oslava Boha a občerstvení duše. To kdysi prohlásil Johann Sebastian Bach. A skutečně tak psal. Z více než tisícovky jeho děl je přes 400 opusů právě hudba duchovní. A mezi nimi jako královna velká mše H-moll, dokončená rok před skladatelovou smrtí. Pracoval na ní ale přes 2 desetiletí. Téměř každá její část byla psána v jiném období. Některé byly převzaty z jiných Bachových děl. Dodnes žasneme nad majestátní krásou a genialitou tohoto díla. Nad úchvatnými kontrapunktickými pasážemi, nad velebnými sbory, náročnými sóly, duety a nad duchem, jímž je mše H-moll protchnuta. Zvláštností je, že Bach, protestant, psal toto veledílo na katolický latinský text. Provedení trvá bezmála 2 hodiny a proto vše je považována za nejlepší barokní kompozici. My si teď poslechneme jednu část, Gloria, tedy zpěv Sláva na výsostech Bohu. Ostatně podobná byla i slova, jimiž Bach obvykle zakončoval své partitury. Soli Deo Gloria, sláva jedinému Bohu. Zpívá a hraje nové Bachovo Collegium Musicum, zařízení legendárního německého pěvce a později výtečného dirigenta Petra Schreiera.

Ludwig van Beethoven. Zatímco Mozart hudební klasicismus dotáhl do dokonalosti, Beethoven onu dokonalost začal bořit. Klasicistní hudební formy v jeho skladbách jaksi praskají ve švech. Každá jeho klavírní sonáta a každá symfonie znamená v nějakém ohledu revoluci. Třeba v druhé symfonii vymění tradiční vláčný menuet za bleskurychlé skerco. V první větě třetí symfonie používá 6 témat místo jaksi předepsaných 3. Byl to velký rytmický novátor a jeho témata jsou jak vysekána z žuly. Znáte pa-pa-pa-pa. Beethoven byl první skladatel, který byl vnímán jako umělec s velkým U, tedy byl obdivován, podporován a v nejvyšší společnosti považován za celebritu. A to přesto, že to nebyl právě příjemný společník a prý také byl svoji kuchařku. Nevíme ovšem, jak vařila. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9, E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasakálie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II., jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře, od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Robert Schumann píseň dlouho nepovažoval za zajímavý hudební obor, ale když se pak dal do psaní písní, vychrlil jich za rok 150. A svůj asi nejslavnější písňový cyklus Láska básníkova za pouhých 9 dní. Zhudebnil v něm verše geniálního Heinricha Heineho a zpěvní hlas zcela zrovnoprávnil s klavírem, který už není jen pouhým doprovodem. Vše slouží k vykreslení stavu duše, pocitů lásky, touhy i zklamání. To je romantismus v krystalické podobě. Z cyklu Dichterliebe zazní píseň Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne. Růže, lilie, holubice, slunce. Zpívá slavný finský baritonista Jorma Hininen, na klavír hraje finsko-německý pianista Ralf Gotoni.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr

Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vaším průvodcem ve vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu teď bude vážený a milý Petr Weber. Můžeme se společně těšit na Dvořákovu, Schumannovu, Brahmsovu, Mozartovu nebo Schubertovu hudbu. A na začátek to bude právě ten Dvořák, jeden z jeho valčíků, který nám zahraje Antonín Kubálek, pianista, který druhou část života prožil v kanadském exilu.

Posloucháte stanici D-dur. První valčík z opusu 54 Antonína Dvořáka nám zahrál Antonín Kubálek. Od takzvaného hamburského Bacha, tedy Bachova druhého nejstaršího syna Karla Filipa Emanuela, uslyšíme teď koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo d-moll. Původně to byl koncert čembalový. Na flétnu hraje Patrick Galois a Kevin Malone řídí soubor Toronto Camerata.

Poslouchali jsme nahrávku souboru Toronto Camerata a flétnisty Patrika Galloa. Řídil Kevin Malone a byl to koncert d-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. Na stanici D-dur Českého rozhlasu nám, vážení přátelé, bude v příští půl hodině hrát pianista Ivan Klánský, a sice 4 amprompty, opus 90 France Schuberta.

0: Allegro, Allegro andante a Allegretto. To byly čtyři amprompty France Schuberta, jeho opus 90, které nám na stanici D-dur hrál Ivan Klánský.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: V klasické nahrávce z přelomu 70. a 80. let 20. století, kterou s Českou filharmonií pořídil Václav Neumann, uslyšíme teď Mozartův hobojový koncert C-dur. Solistou je tehdejší solohobojista České filharmonie Jiří Mihule.

0: Teď dohráli Jiří Mihule a Česká filharmonie a v jejich podání řízeném Václavem Neumannem jsme poslouchali koncert pro hoboj a orchestr C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Život anglického skladatele Williama Byrda se celý odehrával v 16. století, uzavřel se roku 1588. Uslyšíme teď od něj pětihlasou mši pro smíšený sbor. Mši s klasickými částmi Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Sbor Oxford Camerata řídí Jeremy Summerlee.

Agnus Dei, tedy Beránku Boží, to byla poslední část pětihlasé mše z pera Williama Byrda, anglického autora 16. století. Měli jsme pro vás nahrávku britského souboru Oxford Kamerata.

Ještě jednou dnes připomínáme interpretační odkaz Antonína Kubálka, pianisty, který druhou polovinu života strávil v exilu v Kanadě. Uslyšíme od něj baladu Azdur, číslo 3 z opusu 47 od Friderika Chopina.

Baladu číslo 3 Friderika Chopina nám teď hrál Antonín Kubálek. Brahmsův dvojkoncert, tedy koncert Amol pro housle, violončelo a orchestr, máme teď pro vás v opravdu hvězdné nahrávce. Pořídil ji Leonard Bernstein s vídeňskými filharmoniky a jako solisty měl Gidona Kremera a Mišu Majského.

Na stanici D-dur nám, vážení přátelé, hráli vídeňští filharmonikové s Leonardem Bernsteinem a jako solisty jsme slyšeli houslistu Gidona Kremera a violončelistu Mišu Majského. Byl to koncert ámol Johannesa Brahmse. Čtyři moteta pro vánoční čas, jak je napsal Francis Poulenc, uslyšíme teď v podání souboru The King's Singers. Jsou na latinské texty O Magnum Mysterium, Quem Vidistis Pastores a Hodie Christus Natus Est.

0: Hodie Christus natus est. Dnes se nám narodil Kristus. To bylo poslední z vánočních motet Francise Poulenca, jak nám je zpíval soubor The King's Singers.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Klavírní kvartet číslo 1 je jednou z mnoha komor.

Na stanici D-dur jsme, vážení přátelé, uplynulých téměř 30 minut věnovali Bohuslavu Martinů a jeho komorní hudbě. Byl to klavírní kvartet číslo 1. Ivan Klánský hrál se členy Kocianova kvarteta.

Dalším interpretem z jehož diskografie vybíráme na stanici D-dur pro dnešek je britský basbaritonista Bryn Terfel. Uslyšíme ho společně s pianistou Malcolmem Martineau a v jejich podání to bude výběr z rozsáhlého cyklu Myrten Roberta Schumana. Uslyšíme z něj 5 písní.

0: Du bist wie eine Blume, jsi jako květina. To byla poslední píseň, která uzavřela výběr ze Schumannova cyklu Myrten. Zpíval Brintervl, na klavír hrál Malcolm Martineau.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Posloucháte stanici D-dur, posloucháte Český rozhlas, digitální stanici, která vám 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Zlomovým dílem ve skladatelském vývoji Antonína Dvořáka byla jeho pátá symfonie v tónině F-dur, která měla premiéru roku 1879. Uslyšíme ji v nahrávce Václava Neumanna a České filharmonie.

0: Vysíláním stanice D-dur vás provází a hudbu vybírá Petr Weber. Teď to byla Dvořákova 5. symfonie, symfonie S-dur, opus 76, premiérovaná v roce 1879. Václav Neumann dirigoval Českou filharmonii.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Můžeme se ve výběru hudby společně těšit na skladby Handlovi, Martinů, Schubertovi, Salieriho, na hudbu Bedřicha Smetany, Orlanda di Lasso a nebo třeba na hudbu Bachovu. A na začátek to bude duchovní kantáta s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Jejímž autorem je Francis Poulenc. Uslyšíme jako solisty Patrici Petibon a s ní sbor Orchestru de Paris. Orchestr de Paris samotný řídí potom Pavo Jervy.

Uplynula půl hodinka, patřila, vážení posluchači, na stanici D-dur hudby Francise Poulenca, příslušníka meziválečné pařížské šestky. Poslouchali jsme jeho oslavnou duchovní skladbu s textem Gloria, tedy sláva na výsostech Bohu. Solistkou byla Patricia Pettibon, hrál Orchestre de Paris, zpíval zbor tohoto tělesa a dirigentem byl Paavo Järvi. Franz Schubert byl bohem nadaný melodik. Jeho hudba, i když byl vlastně současníkem Beethovenovým, tvoří už ale jasný most hudebnímu romantismu. Poslouchejme jeho scénickou hudbu k divadelní hře Rosamunda, hudbu meziaktní i baletní. Švédský komorní orchestr řídí Thomas Dausgaard.

Tak vážení přátelé, teď jsme vybírali z diskografie švédského komorního orchestru. Byla to scénická hudba, tedy hudba meziaktní i baletní, ke hře Rosamunda, hudba od France Schuberta. Dirigentem byl Thomas Dausgaard. Obracíme teď pozornost k barokní tvorbě. Byl Georg Friedrich Händel mistrem jen v oboru italské opery a anglického oratoria, anebo i v oborech instrumentální hudby? Jasnou odpověď nám asi může dát jeden z jeho varhanních koncertů. Koncert F-dur, opus 4, číslo 4. Posloucháme nahrávku Simona Prestna a barokního souboru The English Concert, který řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur nám teď hrál barokní orchestr The English Concert. Řídil ho Trevor Pinnock a solistou byl Simon Preston. Poslouchali jsme varhanní koncert F-dur Georga Friedricha Händla. A teď vybíráme jednu z mnoha a mnoha koncertantních skladeb českého klasika 20. století Bohuslava Martinu. Koncert pro dva klavíry a orchestr. Solisty jsou Janine Redding a Henri Piet, ti, kteří autora ještě osobně zažili. Hraje francouzský národní rozhlasový orchestr a dirigentem, který také autora zažil a přátelil se s ním, je Rafael Kubelík.

Vážení posluchači, v nahrávce francouzského národního rozhlasového orchestru, řízeného Rafaelem Kubelíkem, dozněl u nás na stanici D-dur Českého rozhlasu koncert pro dva klavíry a orchestr od Bohuslava Martinů. Solisty byli Jeanine Redding a Henri Piet. Téma Mozart a Salieri, respektive Mozart versus Salieri, je a bude živé asi na věky. Byli rivalové? Možná ne tak velcí, jak se traduje. Byl Mozart talentovanější? Patrně přece jen možná o něco víc. Ano, ale ať už tak nebo tak, neznamená to, že by Salieriho hudba byla špatná. Jednoznačná odpověď určitě neexistuje. A tak pojďme poslouchat od Antonia Salieriho koncert pro hoboj, housle, violončelo a orchestr D-dur. A posuzujme sami. Solisty jsou Heinz Holliger, Thomas Fury, Thomas Demenga a s nimi hraje kamaráta Bern, řídí Thomas Fury houslista.

To byl koncert D-dur, trojkoncert od Antonia Salieriho. Hrála Camerata Bern, řídil houslista Thomas Fury a s ním dalšími dvěma solisty byli hoboista Heinz Holliger a violončelista Thomas Demenga. Nahlédněme teď do Wagnerovy opery Lohengrin. Uslyšíme postupně tři scény nebo výstupy. Arie Elzy z prvního dějství, potom výstup Elzy a Lohengrina ze třetího dějství a nakonec Lohengrinovu árii ze třetího dějství. Elzou je Petra Maria Schnitzel, Lohengrinem tenorista Peter Seifert, hraje Mnichovský rozhlasový orchestr a řídí Ulf Schirmer.

Na stanici D-dur Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nám tři scény z opery Lohengrin připomněly patrně nejslavnější a nejoblíbenější operu Richarda Wagnera. Zpívali Petra Maria Schnitzer a Peter Seifert, Ulf Schirmer dirigoval Mnichovský rozhlasový orchestr. A čeká nás alespoň pro několik minut hudba Bedřicha Smetany. Koncertní etida v tónině Gismol s podtitulem Na břehu mořském. Je to vzpomínka, ve které se skladatel tak trochu ohlíží za svým několikaletým uměleckým působením v Göteborgu, městě na břehu mořském na jihu Švédska. Hraje pianista Miroslav Sekera.

Miroslav Sekera nám zahrál koncertní etidu Na břehu mořském od Bedřicha Smetany. Trio určené pro klarinet, violončelo a klavír, opus 11 Ludwiga van Beethovena, má podtitul Gassenhauer Trio. Ve třetí větě uplatňuje téma s variacemi. Uslyšíme Matouše Kopáčka, Petra Nouzovského a Miroslava Sekeru.

Uplynulých 20 minut patřilo, vážení a milí, u nás na stanici D-dur třem instrumentalistům, klarinetistovi Matoušu Kopáčkovi, violončelistovi Petru Nouzovskému a pianistovi Miroslavu Sekerovi. Slyšeli jsme v jejich podání trio opus 11, Gassenhauer trio od Ludwiga van Beethovena. A teď přichází soubor Pro Canzone Antiqua z Londýna, s ním žestový soubor Hamburger Bläserkreis für alte Musik a v jejich podání uslyšíme kajícný žalm Domine ne in furore tuo, jehož autorem je Orlando de Lasso.

Dozněla hudba, jejímž autorem byl renesanční mistr Orlando di Lasso. Kajícný žalm s latinským textem Domine ne in furore tuo. Zpíval soubor Pro Canzone Antiqua z Londýna a hrál soubor z Hamburku Hamburg Bläserkreis, řídil Bruno Turner. Soubor Capricorn nám teď zahraje sextet pro dvoje housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír v tónině Esdur od prvního vpravdě národního ruského skladatele Michaila Ivanoviče Glinky.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Sextet pro klavír a smyčcové nástroje od Michaila Ivanoviče Glinky hrál soubor Capricorn. Fantazii a fugu C-moll Johanna Sebastiana Bacha bude teď hrát Glenn Gould. Legendární, ale i kontroverzní postava v dějinách koncertního umění. Jeho podání Bacha není ve smyslu dobově poučené interpretace ani trochu stylové. Můžete s ním třeba nesouhlasit, ale to je asi tak to jediné. Stejně fascinovaně posloucháte.

podání pianisty Glenna Goulda dozněla Fantazie a fuga C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Vysíláním stanice D-dur vás v uplynulých hodinách provázel Petr Weber.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Na to, jak slavný a hojně uváděný a natáčený je koncert pro dvě trubky C-dur od benátského barokního mistra Antonia Vivaldiho, je s podivem, že o tom díle víme tak málo. Neznáme datum kompozice, ani prvního provedení, ani okolnosti vzniku. Můžeme se jen dohadovat, zdali to byl jeden z koncertů, které si od Vivaldiho každý měsíc objednávali benáčtí místodržitelé, nebo to bylo dílo pro dívky ze sirotčince Ospedale della Pietà. V každém případě efektní, jiskrný koncert je ozdobou každého koncertního programu. Finální větu teď hrají britští interpreti, trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks, na čembalo hraje a City of London Symphonia vede Nicholas Kremer.

Polka jako typ tance se objevila ve 30. letech 19. století prý kolem Hradce Králové a odtud se šířila jako lavina po městech a vsích až do Prahy. Koncem 30. let se už pak polka tančila na všech českých bálech. Baletní mistr pražského stavovského divadla Ráb ji pak dovezl do Paříže, pak se dostala do Anglie a dokonce i do Ameriky. Polka zkrátka byla jedním z nejoblíbenějších módních tanců 19. století a tak pochopitelně strhla i mladého Bedřicha Smetanu. Luisina, Bettina, Jiřínková polka, vše jeho první velké úspěchy. A roku 1842, v jeho 18 letech, také polka ze studentského života. Jan Novotný hraje.

Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Přestože Josef Haydn strávil bezmála 3 desetiletí ve službách esterházyovských knížat a tudíž takřka solitérně a poměrně daleko od hudebního centra Vídně, nebo možná právě proto je díky svému významnému vlivu na formování některých hudebních druhů té epochy označován za otce smyčcového kvartetu, také za otce symfonie. Tolik z něj načerpali i takový Mozart nebo Beethoven. A také měl papá Haydn smysl pro humor, což dobře ilustruje třeba symfonie číslo 94 G-dur v německém jazykovém světě s podtitulem S úderem kotlů, v tom anglickém přezdívaná Surprise, překvapení. Ten vtip, ono nečekané forte po úvodních 2 osmitaktových frázích v piánu se zkrátka nedá přeslechnout. A i v následujících variacích je od Haydna mnoho překvapivě půvabného. Druhá část ze symfonie číslo 94 hraje Österreichische Ungarische Haydn Philharmonie, řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 E-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Kdo z nás si nepamatuje nedělní chvilky poezie a na křehké tóny klavíru, které je v Československé televizi dlouhá léta otevíraly? Ty tóny ovšem složil francouzský skladatel a první představitel hudebního impresionismu Claude Debussy. Inspiroval se pro ně básní Le Conte de Lille, dívka s vlasy jako len. A právě tak jemná je ona klavírní miniatura, již Debussy kolem roku 1910 zařadil mezi svůj cyklus preludií. Těch něžných 39 taktů patří k nejznámějším hudebním motivům na světě a odpovídá tomu neuvěřitelné množství nejrůznějších úprav. Nám ten slavný originál přednese vynikající český skladatel, hudební popularizátor a nevšední klavírista Ilja Hurník.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Je celkem logické, že Johannes Brahms své uherské tance napsal původně pro klavír na čtyři ruce. Tak si mohl být jist, že dílo se bude velmi, neboť si ho doma budou moci zahrát všichni hudební

0: D-dur, vaše tónina. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho bez hudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, již se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má 3 věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Když 26-letý Robert Schumann zkomponoval svou tokátu opus 7, byl přesvědčen, že je to nejtěžší kus, jaký byl do té doby pro klavír napsán. Sám pomýšlel na dráhu klavírního virtuóza a toto dílo tak do značné míry vypovídá o jeho vlastní brilanci ve hře na klavír. Part tokáty je skutečně mimořádně náročný. Mnohé klavíristy jeho interpretace doslova bolí. Stačí se podívat do notového zápisu. Přes technickou náročnost je to ale stále také krásná hudba. Tak si ji poslechněme v interpretaci Květoslavy Novotné.

Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

Talentovaný Jan Václav Hugo Voříšek byl skvělým pianistou, jemuž vděčíme za první užití termínu impromptu. Byl také výtečným varhaníkem, získal si ve Vídni post zástupce císařského dvorního varhaníka. A byl i zajímavým skladatelem, o jehož kompozicích se s uznáním vyslovil i Voříškův idol Ludwig van Beethoven. Jeho pianistické a varhanní mistrovství posoudit nemůžeme, ale můžeme posoudit to kompoziční. Stále častěji se na programy koncertů dostává Voříškova jediná symfonie D-dur. Aby ne, je až beethovenovsky dobrá. V finále teď hraje Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Zdeněk Fibich byl typičtější romantik než Dvořák. Obdivoval Lista a Wagnera, po němž pojmenoval svého syna. Byl skvělým dramaturgem Národního divadla. Vedle symfonií a oper psal i krátké skladby, klavírní i orchestrální, které většinou obsahovaly přiznaný, mnohdy ale i utajovaný mimohudební obsah. Tato skladba z cyklu Dojmy z venkova se jmenuje Na táčkách. Táčky jsou, pokud nevíte, stavební kolečko. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta je tak populárním kusem, že hudby milovnému publiku jistě netřeba líčit ani děj, ani okolnosti vzniku. O kvalitě tohoto národního pokladu asi nepochybuje nikdo, ale otazníky se mohou objevit třeba v souvislosti s interpretací. Tak například byla nejlepší Mařenkou Emma Destinová, Drahomíra Tikalová, Jitka Soběhartová, Dana Burešová, Pavla Vykopalová. Mimochodem, Český rozhlas před časem v roce stého 50. výročí premiéry Prodané nevěsty skutečně vypsal tuto anketu a v posluchačském hlasování tehdy zvítězila Dana Burešová. My teď potěšíme vás všechny, pro něž je nepřekonatelnou Mařenkou Gabriela Beňačková. Tady je Mařenčina árie ze třetího dějství za doprovodu Orchestru Národního divadla v Praze a Rudolfa Vašaty.

Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do

A teď bude znít unikátní galop E-dur, zcela neznámá skladba Antonína Dvořáka. Hraje Tomáš Víšek.

0: Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici.
1: Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Konsort.

Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfónica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Setkání Bedřicha Diviše Webera s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Weber rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk Šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, Lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire Frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Z dnešního pohledu je Reicha ceněn zejména jako hudební teoretik a pedagog, jehož práce se mnohokrát vydávaly a překládaly, ať už šlo o jeho pojednání o melodii, o harmonii nebo o kontrapunktu. Tady byla Reicha nejradikálnější v zásahu do stavby fugy. Jeho nový systém fug obdivovali i Berlioz nebo Liszt. Reichovy teoretické práce pečlivě studoval Bedřich Smetana. A my si teď ten nový systém fug můžeme přiblížit alespoň jednou z 630 klavírních fug, v nichž je veškerá Reichova teorie otištěna prakticky. Milan Langer hraje fugu číslo 9 G-moll na téma Domenika Scarlattiho.

Giacomo Puccini, Nessun dorma, árie Kalafa z třetího dějství opery Turandot. Zpívá Luciano Pavarotti, John Aldi Squire, londýnský filharmonický orchestr řídí Zubin Mehta.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnešní breviář komorní hudby jsem nasměroval na netradiční dua. A nepůjde jen o nástrojová obsazení, ale i o žánrová vybočení, rozdělení solových partů, či o výrazové zvláštnosti. A začneme hned bez dlouhých obstrukcí. Adagiem ze sonáty B-dur pro harfu a housle, opus 16 Ludwiga Spohra. Sám autor byl jedním z nejhranějších skladatelů své doby. Mimochodem žil v letech 1784 až 1859 a byl oblíbeným a nesmírně uznávaným houslovým virtuózem. Často koncertně vystupoval se svojí chotí. Ta se jmenovala Dorothe Scheidlerová a byla harfistkou. A už víme, za jakým účelem bylo psáno i toto adagio, potažmo celá sonáta B-dur, opus 16. Nám se v nahrávce představí Dagmar Platilová a Josef Suk.

Při pozorném poslechu tohoto Špohrova adáča jste si určitě povšimli několika základních momentů. Například houslista musí dorovnávat vibrování svého tónu houslí s tím pravidelným chvěním harfy. To je neměnné a je to jen otázka citu a vkusu. Další moment je nezbytné od samotného počátku rozeznění tónu houslí pracovat se stejným konkrétním zvukem, jako je dotyk prstů na struny harfy. Těch momentů, které jsou postaveny na netradičnosti spojení těchto dvou nástrojů, je samozřejmě více. Méně obvyklé nástrojové kombinace přinášejí i netradiční repertoár a někdy i zvláštní žánrové vybočení. To mne napadne vždy, když poslouchám divertimento pro smyčce Leonarda Bernsteina. Někdy se hraje jen v obsazení smyčcového kvarteta, někdy naopak smyčcového orchestru. Myslím si, že symfonický i komorní repertoár Leonarda Bernsteina znám dost dobře. A znám samozřejmě i Candida či West Side Story. Jeho preludium, fugu a riffy jsem u nás premiéroval a myslím si, že jsem dokonce jako první hrál u nás i sonátu pro klarinet a klavír. A přesto si s jeho divertimentem nevím rady. Nicméně

A i tady po Bernsteinově válci si dovolím dát malý, třeba subjektivní dodatek. Ta moje rozpolcenost stojí na otázce, je to to, čemu říkáme vyšší populár, anebo už ryze ta standardní záležitost zábavní hudby? Nevím. Nicméně zpátky k dnešnímu tématu, tedy koněm netradičním dům. Přiznám se, že pro mne je ze všech duových obsazení nejlákavější klavírní duo. Jednak pianisté mohou hrát na jeden či na dva klavíry, ale ta podstata je dána něčím jiným. Když poslouchám dva odlišné nástroje, třeba housle s klavírem nebo flétnu s kytarou, trubku s varhanami, vnímám celek a samozřejmě i onu nástrojovou různost. Ale když usednou dva pianisté za jeden nástroj, zjistíte, co umí sdělit jeden a co druhý ze stejné skladby a z téhož klavíru. A já vám teď tuto možnost poskytnu. Marian Lapšanský a Peter Topercer nám zahrají pátý a šestý uherský tanec Johannesa Brahmse.

Vždy, když poslouchám takovýto způsob interpretace, tak si znovu zopakuji, jakýže je to zázrak, lidské tělo, které prostřednictvím určité představy vnukne úkon, který vyvolá zvuk, který musí konvenovat nejen silou, ale i barvou, přesností a barevností s tím výsledným celkem. Ten postup je vždycky stejný a je úplně jedno, jestli hrajete na nástroje klávesové, dechové, smyčcové, bicí, či jestli zpíváte. Za svůj život jsem slyšel desítky různých duí a v jejich podání stovky skladeb. Z těch netradičních vzpomenu flétny, hoboje, klarinety, fagoty, trubky, korny i trombóny v kombinaci s nástroji strunými, klávesovými, bicími, se zpěvem či s dalšími dechovými nástroji. Variabilnost je obrovská a nesmírně pestrá. Nicméně vždy si položím i všude přítomnou otázku, jaký mají tato dua repertoár a zda by mohli nabídnout posluchačům v skutku hodnotný, hudebně kvalitní recitál. A tady se spíše dostaneme do situace, kdy si řekneme, hrají krásně, ale je to spíš zvláštnost, je to jedinečnost. Ale o tom až příště. Pro dnešek se s vámi rozloučím sonátou S-dur pro housle a harfu opus 8 François Adrien Boaldier. Hrají Josef Suk a Dagmar Blatilová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertu, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertu, kterými do fondů mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli italský rozhlas a rozhlas jihozápadního Německa. V první části večera vyslechneme francouzsko-italský program s hudbou Hectora Berlioze, Camille Saint-Saense a Ottorina Respighiho. V pozdním večerním čase vám nabídneme k poslechu záznam koncertu ze Stuttgartu. Na jeho programu byla předehra Otello Antonína Dvořáka, fantazie pro housle a orchestr Josefa Suka a symfonie číslo 6 Petra Iliče Čajkovského. Hrál symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil slovenský dirigent Juraj Valčuha. Solistou byl německý houslista Christian Teclav. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková. Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal 8. ledna tohoto roku v auditoriu Artura Toscaniniho v Turíně. V jeho programu zazněla předehra Římský karneval Hectora Berlioze, koncert pro violoncello a orchestr číslo 1 Camille Saint-Saense a dvě části z římského triptychu Ottorina Respighiho, Římské fontány a Římské pinie. Národní symfonický orchestr italského rozhlasu řídil Andres Orozco Estrada. Solistou večera byl violončelista Ettore Pagano. Hector Berlioz, největší symfonik romantické epochy, a připomeňme, že někdejší žák Antonína Reichy na pařížské konzervatoři, měl pochopitelně ambice vyrovnat se také s operním žánrem. Jeho tři dokončená díla z této oblasti, Benvenuto Cellini, Trojané a Beatrice a Benedikt, se nestala běžně uváděnými tituly. Nicméně součástí symfonického repertoáru se staly předehry k nim nebo vytvořené z jejich hudby. Opera Benvenuto Cellini stvárňuje příběh dobrodružného renesančního umělce. Berlioz ji psal na vrcholu svých tvůrčích sil v letech 1836 až 7. Opera měla jen částečný úspěch. Technická obtížnost a nezvyklý jazyk libreta se setkávaly se skepticismem interpretů. Dramatický děj plný lokálního koloritu byl pro pařížské publikum neobvyklý. Premiéra se konala 10. září 1838 a titul se dočkal v Paříži jen 4 repríz. Po původním pařížském nastudování Berlioz nedoufal, že by se dílo na některé z evropských scén uchytilo. Nicméně věřil v kvalitu své hudby a působivost invence. Pro svůj koncert 3. února 1844 v sále Hertz v Paříži vytvořil Berlioz z materiálu hudby Benvenuta Celliniho samostatnou koncertní předehru jako jásavý obrázek renesančního Říma. Na rozdíl od opery byla předehra Římský karneval úspěšná a stala se součástí symfonického repertoáru. Teď je uslyšíme v provedení Národního symfonického orchestru italského rozhlasu, dirigentem je Andres Orozco Estrada.
2: Hector Berlioz, ecco entrato il maestro Orozco Estrada, quindi vi lascio l'ascolto dell'ouverture caratteristica del Carnevale Romain di Hector Berlioz.

0: In diretta dall'Auditorium Rai Toscanini di Torino, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Andrés Orozco Estrada, avete ascoltato l'ouverture caratteristique del Carnaval Romain di Hector.
1: Předehra Římský karneval Hectora Berlioze dozněla v provedení Národního symfonického orchestru Italského rozhlasu, který řídil Andrés Orozco Estrada. Skladatel, klavírní a varhaní virtuos i pedagog Camille Saint-Saëns patřil k hlavním skladatelským osobnostem Francie druhé poloviny 19. století. Byl mimořádně všestrannou uměleckou osobností, byl aktivním klavírním virtuózem, varhaníkem v kostele Madeleine v Paříži, často dirigoval, psal články pro tisk a vydal půl tuctu knih. Psal básně a divadelní hry, zajímal se o astronomii, archeologii, filozofii a klasickou literaturu, hovořil mnoha jazyky a neunavně cestoval po celé Evropě a severní Africe, kde pořádal koncerty. Byl spoluzakladatelem Národní hudební společnosti Société Nationale de Musique, která podporovala mladé francouzské skladatele a jejich díla pravidelně uváděla na svých koncertech. Jako skladatel byl modernistou i zastáncem konvencí zároveň, ateistou, který složil obrovské množství duchovní hudby a především hluboce vážným a přemýšlivým tvůrcem. Camille Saint-Saëns je autorem dvou violončelových koncertů, přičemž ten první se hraje mnohem častěji, je jednovětý, čímž navazuje na typ jednovětých koncertů od Webera, Schumana, Lista a dalších skladatelů. Saint-Saënův koncert svědčí o skladatelově promyšlené vynalézavosti při zpracování jediné věty s pestrou škálou témat, temp a nálady, skvěle ilustruje zvukový rozsah i barevnou škálu violončela. Saint-Saëns složil svůj první violončelový koncert v roce 1872 pro belgického violončelista Augusta Tobeka, který ji poprvé provedl 19. ledna 1873 s orchestrem Société de Concert pod taktovkou Eduarda Delvede na pařížské konzervatoři. Z obou Saint-Saënsových koncertů je první považovan za zdařilejší a progresivnější a stal se poměrně často provozovaným dílem. Koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 A-moll opus 33 Camille Saint-Saëns teď hrají Ettore Pagano a Národní symfonický orchestr Italského rozhlasu, který řídí Andrés Orozco Estrada.
0: Saint-Saëns, allegro non troppo, allegretto con moto, un po' ammendito, molto allegro. Vi lascio all'ascolto della pagina di Saint-Saëns.

0: Un abbraccio conclude l'esecuzione di questo concerto numero 1 in La minore per violoncello orchestra opera 33 di Camille Saint-Saëns. Un abbraccio ovviamente.
1: Koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 A-moll Camille Saint-Saëns hráli Ettore Pagano a Národní symfonický orchestr italského rozhlasu zařízení Andrése Orozca Estrady. Druhá část koncertu patřila hudbě italského skladatele, představitele hudebního neoklasicismu Ottorina Respighiho. Základy hudebního vzdělání ve hře na housle a klavír získal u svého otce, hudebního pedagoga. Následně studoval na hudebním liceu v Bologni, jako houslista působil v Petrohradu, kde současně studoval kompozici u Nikolaje Rimského-Korsakova. Kompoziční zkušenosti získané v Rusku výrazně ovlivnily jeho tvorbu. V Berlíně studoval Respighi hru na housle a skladbu u Maxe Brucha. Podnikl několik cest do New Yorku, v pozdějších letech se stal profesorem skladby a na několik let i ředitelem konzervatoře svaté Cecílie v Římě. Ze všech skladatelů své generace, kteří v Itálii na počátku 20. století projevovali snahu o moderní hudební jazyk, měl Ottorino Respighi snad nejširší kulturní rozhled na evropské úrovni. Jako muzikolog se Respighi věnoval studiu italské hudby 16. a 17. století, což mělo vliv na jeho vlastní tvorbu, která zejména v některých skladbách uplatňuje hudební formy renesance a baroka. Byl jedním z prvních, kdo v Itálii nepreferovali operní tvorbu. Věnoval se především žánrům koncertním. Tvořil hudbu komorní, vokální a hlavně symfonickou. Mezi Respighiho nejčastěji uváděná díla patří tzv. Římský cyklus. Trojice symfonických obrazů inspirovaných krásami a historií italské metropole. Římské fontány, římské pinie a římské slavnosti. V symfonické básni Římské fontány z roku 1916 se autor snaží vyjádřit pocity a představy, které v něm vyvolaly čtyři římské fontány zachycené v okamžiku, kdy jejich charakter nejlépe ladí s okolní krajinou nebo kdy jejich krása působí na pozorovatele nejpůsobivěji. Fontána ve Valle Giulia za Úsvitu evokuje pastýřskou krajinu. Stáda ovcí procházejí a mizí v chladné a vlhké mlze římského Úsvitu. Ozývá se zpěv ptáků. Tritónova fontána ráno svým zvukem vzbuzuje iluzi radostného volání, při kterém se hrnou zástupy najád a tritonů, kteří se navzájem honí a mezi stříkajícími vodními kapkami předvádějí divoký tanec. Fontána di Trevi v poledne. Nad bouřlivým zvukem orchestru se vynořuje slavnostní motiv. Fanfáry symbolizují přejezd Neptunova vozu taženého mořskými koňmi přes zářivou vodní hladinu. Následuje průvod siren a tritonů, s jeho vzdalováním doznívají tlumené fanfáry. Fontána Villa Medici při západu slunce. Nostalgická hudba navozuje atmosféru pozdního večera se zvukem zvonů, šepotem ptáků a šelestem listí. Pak vše jemně utichá v nočním tichu. Římské fontány Ottorina Respighiho teď v provedení Národního symfonického orchestru italského rozhlasu, který řídí Andrés Orozco Estrada.
0: Si sente molto questo fluire dell'acqua nelle fontane di Respighi. Entrato il maestro Andrés Orozco Estrada, vi lascio l'ascolto al poema sinfonico Fontane di Roma di Ottorino Respighi.

0: Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretti dal suo direttore principale, André Sorocco Estrada.
1: Římské fontány Ottorina Respighiho hrál Národní symfonický orchestr italského rozhlasu, který řídil Andres Orozco Estrada. Program koncertu uzavřela střední část římského cyklu Ottorina Respighiho Římské pinie z roku 1924. Pinie ve Villa Borghese, část s velice pestrou instrumentací, je inspirovaná hrou dětí v piniovém háji ve Villa Borghese, které s pokřikem tančí v kruhu, předstírají vojenské pochody a bitvy a nakonec se rozprchávají. Pinie u katakomb. Scéna se náhle promění a před námi se objeví stíny pinií, které lemují vchod do katakomb. Z hlubin se ozývá tklivý zpěv, šíří se slavnostně jako hymnus a záhadně se rozplývá. Pinie u Gianicolo. V klidném svitu úplňku se rýsují borovice na římské pahorku Gianicolo na západním břehu Tibery. V úvodu navazuje zvuk kapky vody z místní fontány, do chvějivé atmosféry zaznívá zpěv slavíků. A pinie ve Via Appia. Mlhavé svítání na Via Appia nad krajinou bdí osamělé pinie. V představách tvůrce se zjevuje vize antické slávy, z něj polnice a vojsko se v záři slunce valí směrem k Via Sacra, aby se triumfálním výstupem dostala na Kapitol. Římské pinie Ottorina Respighiho hraje Národní symfonický orchestr italského rozhlasu. Dirigentem je Andres Orozco Estrada.
0: Si sente molto questo fluire dell'acqua nelle fontane di Respighi. Entrato il maestro Andrea Orozco Estrada, vi lascio l'ascolto al poema sinfonico Fontane di Roma di Ottorino Respighi.

0: Nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta dal suo direttore principale, Andrés Orozco-Estrada.
1: Římské pinie, část takzvaného římského cyklu Ottorina Respighiho, rozněla v provedení Národního symfonického orchestru italského rozhlasu, který řídil Andrés Orozco-Estrada. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal 8. ledna tohoto roku v auditoriu Artura Toscaniniho v Turíně. Tím končí i první část dnešního večera věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam koncertu z produkce rozhlasu jihozápadního Německa. Na programu večera ve Stuttgartu byla předehra Otello Antonína Dvořáka, Fantazie pro housle a orchestr Josefa Suka a symfonie číslo 6 Petra Iliče Čajkovského. Tamní rozhlasové symfoniky řídil Juraj Valčuha. Solistou byl německý houslista Christian Teclav.
2: Český rozhlas D-dur.
1: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Divertimento pro housle, violu a violončelo S-dur Wolfganga Amadea Mozarta, kompozice z roku 1788, zazní provedení Leopoldova smyčcového tria ve složení Marianne Thorsen housle, Scott Dickinson viola a Kate Gould violončelo.

0: V nahrávce Leopoldova smyčcového tria doznělo divertimento pro housle, violu a violončelo S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Soubor hrál ve složení Marianne Thorsen housle, Scott Dickinson viola a Kate Gould violončelo. Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídneme záznam z produkce rozhlasu jihozápadního Německa. Koncert se konal 19. prosince minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. V programu večera zazněla předehra Otello Antonína Dvořáka, fantazie pro housle a orchestr Josefa Suka a symfonie číslo 6 Petra Iliče Čajkovského. Hrál symfonický orchestr rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil slovenský dirigent Juraj Valčuha. Solistou byl německý houslista Christian Tetzlaff. Antonín Dvořák napsal na počátku 90. let 19. století tři předehry pro velký orchestr, které mají stejný myšlenkový základ – hledání klíčových vlivů určujících řád lidského života. Skladatel kompozici označil za cyklus a dal jedno jediné opusové číslo 91 a společný název Příroda, život a láska. Teprve později označil každou z částí zvláštním titulem V přírodě, Karneval a Otello a přidělil jim samostatná opusová čísla, tedy 91, 92 a 93. Všechny tři byly napsány během 6 měsíců a souborně provedeny na koncertě uspořádaném 28. dubna 1892 na rozloučenou se skladatelem odjíždějícím do Ameriky. Třetí předehra Otello vznikla v určitém časovém odstupu od prvních dvou a obsahem i temným a dramatickým laděním se nepatrně v cyklu vychyluje. V hudebním stvárnění nejde o sledování příběhu hlavní postavy Shakespeareova dramatu, ale o vyjádření emocí, lásky, vášně, zloby a šílenství. Předehra Otello Antonína Dvořáka, opus 93, teď v provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Juraj Valčuha.
1: Konzertouvertüre Opus 93 von Antonín Dvořák. Später das SWR Symphonieorchester Juraj Valčuha dirigiert.

0: Die Konzertouvertüre Othello Opus 93 von Antonín Dvořák, gespielt hat das SWR-Symphonieorchester unter der Leitung von Juraj Valšua.
1: Předehra Othello Antonína Dvořáka dozněla v provedení Symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Juraj Valšua. Josef Suk komponoval fantazii G-moll pro housle a orchestr v letech 1902 až 3. Navzdory tomu, že šlo o velmi šťastné období jeho života, autor jakoby tušil osudové chvíle, které ho čekaly v letech následujících. Vedle brilantních pasáží se tu hojně uplatní temné a dramatické tóny. Dobová hudební kritika Suka obdivovala za schopnost vytvořit přehlednou, takřka průzračnou partituru, i když se neváhal vydat až k hranicím vnímatelné tonality a zaměstnat obrovitý orchestrální aparát. Jedno z nejhezčích svědectví o působení Sukovy tvorby a právě o provedení fantazie G-moll podává pražský spisovatel německého původu Max Brod. Vycítil z ní slovanský vítr, vítr z Čech, jak prohlásil, a přitom správně uhodl, že prostředky, které této fantazii dávají slovanský ráz, jsou skoro nepostřehnutelné. Fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24. Josefa Suka teď v provedení Kristiána Teclafa a Symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Juraj Valšua.
0: Kristián Teclaf auf die Bühne, Juraj Valšua dirigiert.

0: Live aus der Stuttgarter Liederhalle in SWR Kultur. Die Fantasie für Violine und Orchester, Opus 24 von Josef Suk.
1: Fantazie pro housle a orchestr G-moll Josefa Suka dozněla v provedení Kristiána Teclafa a symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Juraj Valčuha. Poslední tři symfonie Petra Iliče Čajkovského vznikaly v letech 1877 až 93. Zejména ty se zasloužily o mimořádný význam svého autora jako symfonika. Projevuje se v nich už silně skladatelův osobitý sloh, ve výrazu sílí emotivní náboj hudby rozpínající se od bombastické euforie na straně jedné až k výrazu beznadějného tragismu na straně druhé. Charakteristickými rysy všech Čajkovského symfonií je romantický sklon k molovému tónorodu. Durová je pouze symfonie číslo 3 D-dur z roku 1875 a dále určitý programový obsah, bohaté a velkoryse rozklenuté melodie, vyjádření emocí, naléhavého lyrismu i nostalgie a tragiky se subjektivními rysy. Skladatelová reflexe vlastní tvorby a názorů 15 dochované korespondence svědčí o intenzivním vyrovnávání se s klasickým typem symfonie, reprezentované Beethovenovou tvorbou i s odkazem svých romantických předchůdců. Symfonie číslo 6 Petra Iliče Čajkovského vznikala v období Čajkovského uměleckých cest do zahraničí. Cestoval po Evropě i do Spojených států. Jeho díla byla s úspěchem uváděna ve velkých koncertních sálech, nezřídka kdy vystupoval i jako dirigent. Získal řadu čestných uznání, včetně čestného doktorátu Univerzity v Cambridge. Stínem na tomto období jsou ale stále častěji přicházející obavy ztušeného blízkého konce. Nevyřčené téma smrti se tak zdá být jedním z hlavních obsahových momentů Čajkovského posledního symfonického díla. O vzniku šesté symfonie psal Čajkovský svému milovanému synovci Vladimíru Davidovovi. Na svých cestách jsem dostal nápad komponovat novou, tentokrát programní symfonii, ale s programem, který proti všemu zůstane utajený. Program je hluboce subjektivní. V oblasti formy přinese tato symfonie nové řešení. Ty si umíš stěží představit, jak jsem šťastný z pocitu, že můj čas se ještě nenaplnil a že mohu ještě pracovat. Tak psal Čajkovský v dopise synovci Vladimíru Davidovovi, kterému byla symfonie následně věnovaná. Symfonie číslo 6 H-moll opus 74, zvaná Patetická Petra Iliče Čajkovského, teď v provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídí Juraj Valčuha.
0: Live aus der Stuttgarter Liederhalle in SWR Kultur Peter Tschaikowskis Sinfonie Nummer 6 H-moll opus 74, die Pathetik. Es spielt das SWR Symphonieorchester und hier ist wieder unser Dirigent Juraj Valčuha.

0: Live in SWR Kultur aus der Stuttgarter Liederhalle. Peter Tschaikowskis 6. Sinfonie, H-Moll, Opus 74, die Pathetik.
1: V provedení symfonického orchestru rozhlasu jihozápadního Německa, který řídil Juraj Valčuha, dozněla symfonie číslo 6 H-moll, opus 74 Petra Iliče Čajkovského. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal 19. prosince minulého roku v Liederhalle ve Stuttgartu. Minuty zbývající do dnešní půlnoci vyplníte na stanici Český rozhlas Dédu česká písňová tvorba. Cyklus písní Karla Bendla, cikánské melodie pro bariton a klavír na texty Adolfa Hejduka, zpívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

0: V nahrávce baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka jsme slyšeli cyklus písní Cigánské melodie Karla Bendla. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve které mají na stanici Český rozhlas D-dur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce italského rozhlasu a rozhlasu jihozápadního Německa. Vysílání připravili zvukový mistr Ondřej Novák a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví hudební redaktor Libor Dřevíkovský. Dnešní divadelní odpoledne nabídne operu Zdeňka Fibicha Nevěsta Mesinská. Dílo, které od doby svého vzniku v 80. letech 19. století stále čeká na své výraznější docenění a tím i častější uvádění. Po operách Bukovín a Blaník je Nevěsta Mesinská v pořadí třetí operou, kterou Fibich vytvořil v letech 1870 až 83. Předlohou se stala stejnojmenná tragédie Friedricha Schillera z roku 1803, kterou do podoby operního libreta zpracoval český spisovatel a významný hudební kritik Otakar Hostinský. Poprvé byla opera provedena 28. března 1884 v Národním divadle v Praze. Její odmítnutí tehdejší hudební kritikou pak v nemalé míře předznamenalo další osud tohoto pozoruhodného a v české romantické opeře ojedinělého díla, ale o tom více později. Dnes si Fibichovu operu Nevěsta Mesinská, dílo 34-letého skladatele, poslechneme z nahrávky vydavatelství Suprafon, vzniklé v listopadu 1975 ve studiu Československého rozhlasu v Praze a v nastudování dirigenta Františka Jílka. Osoby a obsazení. Donna Izabela, mesinská kněžna, alt, Libuše Márová. Don Manuel, její syn, bariton, Václav Zítek. Don César, její druhý syn, tenor, Ivo Žídek. Beatrice, její dcera, soprán, Gabriela Beňačková. Diego, starý sluha, bas, Karel Hanuš. Kajetán, náčelník Manuelovy družiny, bas, Jaroslav Horáček. Bohemund, náčelník Cezarovy družiny, tenor, Miroslav Švejda. Panoš z družiny Cezarovy, soprán, Naďa Šormová. Zpívá sbor Národního divadla v Praze a členové pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze, sbormistr Milan Malý, hraje orchestr Národního divadla v Praze, řídí František Jílek. Děj opery se odehrává v Mesině v době normanské ve 12. století. Obsah prvního dějství. Osud žene mesinský knížecí rod do záhuby. Mezi syny zemřelého knížete, starším Donem Manuelem a mladším Donem Cezarem, panuje zášť. Na zoufalé prosby a naléhání své matky, kněžny Izabely, však přijdou do otcovského paláce a smíří se. Oba projeví rytířskou velkomyslnost a před očima matky se na důkaz smíru obejmou. Vůdce Manuelovy družiny Kajetán je překvapen smířlivostí svého pána a po skončení dvorní slavnosti se ptá po příčině jeho mírnosti. Don Manuel svěří svým věrným tajemství svého srdce. Miluje dívku, se kterou se potkal nedávno na lovu v blízkosti starého kláštera v horách a kterou chce pojmout za choť. Nařizuje své družině, aby se ve slavnostním průvodu vypravila pro jeho nevěstu.

doznělo první dějství z opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského, kterou posloucháme ze studiové nahrávky z roku 1975, vydané vydavatelstvím Suprafon a v nastudování dirigenta Františka Jílka a s Libuší Márovou, Václavem Zítkem, Ivo Žítkem a Gabrielou Beňačkovou v hlavních úlohách, doprovázených orchestrem Národního divadla v Praze. Zdeněk Fibich byl celým svým tvůrčím založením hudební dramatik a divadlo, opera, jako prokomponované hudební drama jej velice přitahovalo. Po operních prvotinách Bukovínu a Blaníku z let 1870 až 77 uvažoval Fibich o nové opeře, v níž by naplnil své hudebně dramatické představy. Myšlenkovým východiskem mu byly spisy Richarda Wagnera o teorii hudebního dramatu a zejména pak teoretické diskuse s přítelem, hudebním teoretikem a kritikem Otakarem Hostinským, který od roku 1877 působil jako docent estetiky na Karlově univerzitě. Hostinský ve svém bádání rozvíjel a propagoval Wagnerovi myšlenky o vztahu dramatu a hudby, včetně teorie o správné české deklamaci a pokoušel se tyto zásady prosazovat v rámci českých podmínek. Z podobných vzájemných debat mezi Fibichem a Hostinským se tak na počátku 80. let 19. století zrodil nápad napsat libreto podle tragédie německého dramatika Friedricha Schillera Nevěsta Mesinská. Mimochodem, tato látka Fibicha přitahovala již dříve a v roce 1873 neúspěšně žádal Elišku Krásnohorskou o libreto na toto téma. Hostinského zpracování Schillerovy tragédie, spočívající především v překladu a nejnutnější dramatické úpravě původního činoherního dramatu, činí z Fibichovy Nevěsty Mesinské prvního zástupce typu literární opery v české hudbě a jednu z prvních takových oper vůbec. Se samotnou kompozicí opery Nevěsta Mesinská začal Fibich na nový rok 1882 a o rok později, v únoru 1883, bylo dílo dokončeno. Skladatel zadal operu do soutěže Sboru pro postavení Národního divadla, konané ke druhému otevření Národního divadla po požáru roku 1881. Dílo získalo první cenu v kategorii vážné opery a příslib na jeho uvedení. Doplňme, že v soutěžní kategorii komické opery zvítězili Karel Bendl s operou Karel Škréta a Karel Kovařovic s operou Ženichové. Premiéra Fibichovy Nevěsty Mesinské se uskutečnila 28. března 1884 v Národním divadle a zdála se být slibná. Ohlas u obecenstva byl příznivý. Hudební kritika však byla jiného názoru a ve velké intenzitě v ní převažoval odsudek díla a opera byla označována za wagneriánskou či dokonce germánskou. Premiéru Fibichovy Nevěsty Mesinské v Pražském Národním divadle rovněž okomentovala i dobová německá a rakouská hudební kritika, která však spíše přinášela věcná konstatování. Dva dny po premiéře 30. března 1884 referoval list Das Vaterland. V Pražském Národním divadle byla včera poprvé uvedena nová opera Nevěsta Mesinská. Libreto je od doktora Hostinského podle Schillerova dramatu, hudba od Zdeňka Fibicha. V novém díle je slovo přísně deklamováno na způsob Wagnerova slohu s instrumentálním doprovodem, v němž se pevně stanovené hudební motivy objevují vždy v novém, podle okamžité situace se měnícím a charakteristickém zabarvení. Vše prý je vypracováno po hudební stránce velmi svědomitě, se zvláštním smyslem pro dramatický výraz, technicky brilantně a s neobyčejným zvládnutím všech prostředků hudebního umění. A téhož dne Wiener Allgemeine Zeitung otiskl zprávu zakončenou jemným popíchnutím. Nevěsta Mesinská jako opera je nejnovější hudebně jevištní dílo. Objevilo se v Praze, kde upravil profesor Otakar Hostinský podle Schillerova mistrovského díla scénář pro Národní divadlo. Hudbu dodal v Praze žijící hudební ředitel Fibich a jak se Hostinský věrně držel Schillera, tak věrně se Fibich držel Wagnera.
Podle názoru některých českých kritiků se ve Fibichově opeře pro samou deklamaci zapomnělo na zpěv. Důsledný tragický tón působil jako šedá kresba na černém pozadí. Dlužno dodat, že jedním z mála tehdejších hudebních kritiků, který považoval nevěstu Mesinskou za zásadní, odvážný umělecký čin a rozpoznal její kvality, byl Emanuel Chvála. Pod vlivem těchto negativy převažujícími polemikami však opera nakonec propadla. Za Fibichova života byla nevěsta Mesinská provedena pouze 8krát. Vzkříšena byla až 9 let po skladatelově smrti, roku 1909, tehdejším šéfem opery Národního divadla Karlem Kovařovicem. Vraťme se však zpět k dnes uváděné nahrávce Fibichovy opery Nevěsta Mesinská, kterou vysíláme na stanici Český rozhlas D-dur a z níž nás nyní čeká druhé dějství. V tichu knížecích síní se znovu shledávají oba synové s matkou, Donou Izabelou. Dovídají se, že blažená chvíle smíření přivede do jejich rodinného kruhu i sestru, o níž dosud nevěděli. Knížeti, jejich otci, totiž kdysi byl vyložen jeho zvláštní sen tak, že narodí-li se mu dcera, bude příčinou záhuby obou jeho synů. Kníže proto nařídil následně narozenou holčičku zabít. Ale matka, Dona Izabela, dítě tajně zachránila, protože i ona měla sen, jehož výklad říkal pravý opak. Narozená dcera přinese smír mezi oběma bratry. Dnes, kdy byl spor ukončen, může svoji dceru uvést do rodného domu. Manuel i Cezar svěřují matce, že nejen sestra, ale i jejich nevěsty budou s nimi sdílet blažené chvíle smíření. Kněžnin věrný sluha Diego, který byl vyslán, aby dívku přivedl, se však vrací sám a sděluje, že dívka byla unesena. Don Manuel začíná tušit hroznou pravdu.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo druhé dějství opery Nevěsta Mesinská od Zdeňka Fibicha na libreto Otakara Hostinského podle stejnojmenné tragédie Friedricha Schillera. Posloucháme studiovou nahrávku vydavatelství Suprafon z roku 1975 a v nastudování dirigenta Františka Jílka. V hlavních úlohách zpívají Libuše Márová, Dona Izabela, Václav Zítek, Dona Manuel, Ivo Žídek, Don César a Gabriela Beňačková, Beatrice. Hraje orchestr Národního divadla v Praze. Jak bylo zmíněno, Fibich vytvořil hudebně psychologicko-dramaticky detailně propracovanou partituru opery ve velmi krátké době, za pouhý rok a dva měsíce od chvíle, kdy od Otakara Hostinského obdržel libreto. Skladatel se důsledně držel výchozí koncepce, tak jak o ní mnohokrát s libretistou hovořili. V opeře není výrazný rozdíl mezi árií a recitativem. Východiskem je plynulá oscilace mezi těmito dvěma póly. Celkové zhudebnění odpovídá Wagnerovskému požadavku hudebního dramatu, totiž plynulého proudu hudby, ale na rozdíl od něho se nevyhýbá sborům a ansámblovým scénám. Co je však v dobovém hudebním kontextu jistě pozoruhodné, je, že jak monology, tak i dialogy se vyznačují bezchybnou českou deklamací, jaká byla u českých skladatelů této doby ojedinělou výjimkou. Je více než zřejmé, že celkový způsob Fibichova zhudebnění, který uplatnil v Nevěstě Mesinské v českém prostředí, výrazně předběhl svoji dobu. První významnější české opery, v nich se dostává do popředí hudebně deklamační princip anebo hudební tok vytvářený krátkými nápěvkovými, respektive motivickými úseky, se začínají objevovat až na přelomu 19. a 20. století a později. Snad právě pro zmíněnou hudební náročnost obtížně usilovala Fibichova Nevěsta Mesinská o přízeň divadelního obecenstva, byť bývala relativně často uváděna, zejména na domovské scéně Pražského Národního divadla, ale především z důvodu svého historického významu pro vývoj české opery. Po březnové premiéře a šesti reprízách roku 1884 následovalo ojedinělé představení v roce 1888. Zásadní význam pro docenění a další šíření Fibichovy opery mělo nastudování Karla Kovařovice v Národním divadle v roce 1909. Další premiéry na této scéně proběhly v letech 1920, 1938, 1945, 1963 a naposled roku 1979. Na mimopražských operních scénách se Nevěsta Mesinská začala objevovat až po první světové válce v letech 1919 až 30. Nicméně ani po druhé světové válce, po roce 1945, nebyla tato Fibichova opera často inscenována. V letech 1950 až 81 ji vždy pouze v několika představeních uvedla divadla v Liberci, v Opavě, v Brně, v Olomouci, v Plzni a v Ostravě. Poslední novodobé české nastudování této opery se uskutečnilo v roce 2018 v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kam se po 42 letech vrátila. A pro úplnost zmiňme i naprosto ojedinělá nastudování mimo český region. V roce 1928 ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, čili v tehdejším Československu, a v roce 2015 nastudování divadla v Magdeburgu. Potud malý inscenační výčet, který jde ruku v ruce s Fibichovou operou Nevěsta Mesinská, která by si v 21. století zcela určitě zasloužila daleko více inscenační pozornosti všech velkých divadelních domů. A nyní již třetí dějství zmíněné Fibichovy opery. Tu je jeho obsah. Don César se zamiloval do dívky, kterou spatřil v chrámu. Jeho družina vypátrala její úkryt a přišla vzdát hold nevěstě svého pána. Tu však přichází Don Manuel, který svou lásku ukryl v městě, poté co ji unesl z horského kláštera. Právě ve chvíli, kdy se dovídá, že jeho vyvolená je jeho vlastní sestrou, jsou překvapeni Donem Césarem. Dříve než Manuel může říci slovo vysvětlení, je zavražděn bratrovou rukou.
Když pak Cezar pochopí, jak nespravedlivého a hrozného činu se dopustil, nedbá matčiných a sestřiných prozeb a pomstí bratrovu smrt. Vlastní rukou ukončí svůj život. Osud mesinského knížecího rodu se tak naplnil podle věždby.